Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Bledé nejčerstvější muzike. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend.

0: Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Soutěž jede i na DAB Plus a v celém Česku. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.
3: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj,

že můj mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhlé, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na její tělo, když řídím svůj výmer, dominantní jsem lídr.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: TikTok.
8: TechTalk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
8: TechTalk.
9: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
0: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Lidská nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatění skov. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
11: You're just like my favorite song going round my head. Like my favorite song going round my head.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Tech Talk.
1: 30. květen, dobrý den všem, startuje Tech Talk na Fresh Radio a i tentokrát budeme řešit technologické vychytávky. Co tentokrát, povíme si, buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Prešáci, moderní smartfony tlačí fotomoduly dopředu, aby pojali největší snímače, co můžou, taky pokročilejší optiku, zatímco se tělo telefonu snaží být co nejtenčí. To často vede samozřejmě k tomu, že záda telefonu vystupují, ovlivňují rozložení hmotnosti a taky mohou způsobit, že telefon na stole mírně nějakým způsobem se kolébá. Realita, které mnohé štve, no a teďka se pojednává právě o tom, že u iPhone 17 Pro jeden z výrobců krytů připravil technologický doplněk, takzvaný přídavný panel, který záda vyrovná do roviny, přičemž zachovává funkci MagSafe, bezdrátové nabíjení i bezkontaktní platby. Panel obsahuje přesně vyříznuté otvory pro objektivy, taky blesk, takže eliminuje asymetrické výstupky hlavních fotoaparátu a taky stabilizuje telefon při manipulaci. Technicky je to celkem zajímavý kompromis, záda jsou v podstatě rovná, minimalistická, stále se taky mírně svažují k úzké straně, což udržuje takovou tu ergonomii. Má to akorát takovou nevýhodu, už prostě asi na první dobrou nepoznáte, že prostě je to ten Apple, no, tak hold luxus za eleganci, je to asi na vás.
0: Tech Talk.

0: Čau.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: TikTok. TikTok. Obchodní rejstřík používáte, frešáci? Pokud jo, tak dobrá zpráva, no a pokud ne, tak i dobrá zpráva tak pro vás, protože projde trošku modernizaci. Dozvíte se víc, hlaďte nás.
1: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
3: Kontaktujte pulari.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
9: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Tech Talk. Komunikace s úřady, no vlastně ještě pohodlněji, hladíte Fresh na obchodní rejstřík se po více než 10 letech dočkal moderní proměny. Testovací verze na veřejné rejstříky.msp.gov.cz už kombinuje obchodní rejstřík, evidenci svěřeneckých fondů a taky evidenci skutečných e-mailů a taky skutečných majitelů, no a nabízí čistý responsivní design a taky možnosti tmavého režimu. Mimo to, jo, když jsme u toho, tak vyhledá obsahuje našeptávač a umožňuje rychlý přístup k profilům firem, úplným výpisům i sbírce listin, no taky s výročními zprávami. Nechybí samozřejmě zápisy z jednání, no a postupně se stránka sjednotí s ostatními portály na gov.cz. No a do 3 let prý přejde na jednotný vizuální styl. Upřímně, kež by tak možná fungovalo všechno, jo? Třeba ještě vymyslet program, co vám spočítat daňové přiznání po nahrání faktur, automaticky potom pošle socku, zdravku, no a rázem bude Česko nejvíce nejspokojenější stát. Jo, jo, je to možné, tak máte na čem pracovat. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Používáte Facebook, Instagram, WhatsApp, no a taky jiné aplikace od Mety, no a víte, že vlastně za to můžete i platit. Za chvíli více infa, buďte fresh.
0: Tech Talk.

0: Zdravím vás moc z Fresh Radia, začíná totální Armageddon předplatných od Mety. Přivítejte obrovským potlaskem Instagram plus, Facebook plus, WhatsApp plus a taky další čtyři blbosti. Předplatitelé získají bonusové funkce například, jo, pojďme na to si to jako zhrnout. Příběhy můžou být viditelné až 48 hodin, podrobnější reporty o tom, kdo vidí vaše příspěvky, jednou za týden můžete třeba vybrat nějaký příběh, více ho zviditelnit a topovat, zasílat v podstatě výraznější reakce na příběhy přátel, no a taky v podstatě náhledy příběhů můžou být bez zaznamenání, čili takový trošku stalking. Kromě toho se taky testují tarify Meta One Plus, Premium Essential a taky Advanced, které prý nabídnou ještě rozšířenou výpočetní kapacitu pro Meta AI, generování obrázku i videí a taky lepší viditelnost příspěvku pro tvůrce obsahu. No a cenově ty nejzákladnější modely prý 60 až 80 Kč měsíčně, ale mám tady pro vás klid, protože základní služby zůstávají zdarma a cílem je samozřejmě jenom nějakým způsobem získávat příjmy mimo reklamu, takže hezký marketingový tah. Každopádně furt lepší tohle, to, co nám tam přidávají za bonusy, než jak přišli dřív s tím, že třeba takový WhatsApp bude fajn o tom, že si tam něco můžete dát do oblíbených a že si změní to barvičku ikonky, tak jako tohle je asi trošku lepší za ty peníze. Nebudeme jako nalhávat.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: TikTok. TikTok. Fresh Radio vaším společníkem i v další hodince, 10. hodina je za námi, no a my pokračujeme. Buďte s námi, jsme Fresh.
1: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
2: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Tech Talk.
1: Nová zelená úsporám se letos změní a hlavní novinkou je, že stát už nebude dávat jenom klasické dotace, ale nově nabídne i bezúročný úvěr až na 2 miliony korun. To zní celkem fajn, frešáci, že jo, no a peníze můžete získat ještě před začátkem rekonstrukce, takže není potřeba mít všechno našetřené dopředu. Úvěr má být až na 25 let, no a využít ho půjde třeba na zateplení domu, výměnu topení, fotovoltaiku nebo rekuperaci. Pro seniory a taky nízkopříjmové domácnosti dále zůstávají i klasické dotace, no a na zateplení může stát přispět až 250 000 korun a dalších 150 tisíc třeba na tepelné čerpadlo nebo solární ohřev vody. Žádosti by se měly spouštět v červnu, no a se vším určitě pomůže známá firma Mafasan. Celým cílem v podstatě téhle změny je to, aby se v podstatě úsporné bydlení stalo všem dostupné a v podstatě je to pro lidi, kteří si právě velkou rekonstrukci normálně dovolit nemůžou. A právě proto stát nově tlačí spíše právě model levného financování než jednorázových dotací. Takže určitě najdete na stránky www.mapasun.cz, protože tam vám určitě rádi pomůžou, všechno zrealizujou a bude to úplně v pohodě.
0: Tech talk.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na Hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz. And the only prescription
6: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Čechtoch.
1: Tak co, frešáci, hrajete hry? No tak na Windows už jen a pouze s Nvidia App, která v podstatě spojuje všechno, co předtím bylo v kontrol panelu a Bůh ví, kde ještě dál. Všechno se má ulehčit, takže povíme si, buďte s Fresh Rádiem, buďte s námi a užívejte si pořád Tech Talk o technice stále až do 11.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.

0: Pro náročné hráče tato informace určitě přijde vhod. Krásné dopoledne s Freshem. Nvidia po 20 letech ruší klasický kontrol panel. Nové ovladače GeForce Game Ready 61047 už pro Windows 10 a 11 přicházejí pouze z Nvidia App, která prý spojuje všechny dosavadní nástroje, hladění grafiky, optimalizaci her a taky stahování ovladačů. Do jediné aplikace starý kontrol panel zůstane jenom pro uživatele, kteří neprovedou čistou instalaci. Na Workstation driverech pro RTX Quadro, ale i tam v podstatě Nvidia nakonec odstraní. Nová apka navíc už nevyžaduje ani registraci a když ji nabídne, tak slibuje určitě modernější a jednotnější prostředí než všechny karty Turing a taky novější. Tak snad vás alespoň tohle z toho potěšilo, protože toto říct hráčů, tak myslím si, že můžou tleskat radostí.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Tak co pak jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli, pojďme na to, Nvidia po 20 letech ruší konečně control panel, přichází novinka Nvidia app, no a ta má prý všechno spojit a ulehčit ladění grafiky, optimalizace a taky mnoho dalšího. Aplikace od Mety, to je třeba Facebook, WhatsApp, Instagram a tak dále, tak má mít předplatné, sice u těch basic verzí 60 až 80 korun, ale i tak to bude mít něco fajn a naštěstí základ zůstává stále zdarma. No a taky jsme řešili obchodní rejstřík, protože nově bude mít novou, lepší, odladěnější aplikaci a na gov.cz už nebudete chodit s hrůzou. Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, sobotní dopoledne je téměř za námi, přeji vám hezký den, no a opět se na vás budu těšit zítra úderem 9. hodiny ranní, takže ahoj, mějte se fajn.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

Je tady sobota, 30. květen roku 2026. Hlásí se vám studio Fresh Radio, ale samozřejmě to mobilní z Dolních Vítkovic, protože i dnes pokračujeme se živým vysíláním z J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026. Jsme rádi, že nás posloucháte, jsme rádi, že můžeme být živě právě na téhleté akci. No a i v těch 11 hodin, kdy to tady odstartováváme, je důležité dát si info o dopravě. Aktuální dopravní servery nám nic zásadního neukazují a to znamená, že se extrémně nebourá, ale pokud o něčem víte, tak nás klidně informujte, budeme za to jen a jen rádi. Jinak máme takový pokyn od ochranky a organizátorů tady v areálu J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026. Prosíme, neberte si sebou deštníky. Ano, prší, neberte si pláštěnky, protože přece jenom ty deštníky by nemohly být opravdu bezpečné v rámci toho, abyste třeba někomu nevypíchli oko. To je první informace. Druhá informace je, že za pár minutek už tady budu mít první hosty dnešního dne. Budeme mít tady třeba pana Duku, ředitele turnaje a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak buďte fresh a my jedeme na 103.6 a 886 v Ostravě, v Třinci na 106.5, no a taky na DABu v celé České republice, případně na netu. DAB FM anebo apka.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: And the only prescription is more cowbell.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka. Fresh je všude.

0: Fresh Radio mimochodem navštívili Dolní Vítkovice před zhruba 3 týdny, kdy se tady konal velký ostravský majáles a zbořili to tady. No a už je to takový start sezóny, kdy se zrovna v tom místě, čili v Dolních Vítkovicích, začínají odehrávat festivaly, ale také kulturní a sportovní akce. No a nejinak je tomu i tento týden a jsme na sportovní akci, na té, která má obrovský význam na 9. ročníku JNT Banka Ostrava Beach Pro 2026. A jak jsem zmiňoval, tak už tady mám prvního hosta našeho dnešního živého vysílání, vlastně ředitele turnaje Martina Duku, jednoho z těch hlavních mozků a organizátorů toho, že to tady vůbec vzniklo. Martine, po roce vás zdravím zase osobně tady u nás ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den i všem posluchačům Fresh Rádia.
0: My jsme se takhle před vstupem bavili o tom, že rozdělíme vaši návštěvu do dvou sekcí a ta první bude taková ta teoretizující, co by kdyby, protože zatím, co si pamatuju, tak v sobotu nám takhle tady s naším živým studiem déšť neprobíhal a dneska to je jinak. Hned, když jsem vcházel do areálu, tak ochranka říká, hele, prosím tě, řekni do éteru, ať lidi nenosí deštníky, ať si berou pláštěnky a tak dále a tak dále. A já se chci zeptat zase na druhou stranu vás. Co pro vás znamená takovéhle počasí? Jak to zvládají organizátoři? Co všechno jste museli třeba změnit a jak to přizpůsobit běh turnaje?
1: Já na to se dívám optimisticky, říkám si, po těch parných dnech trochu ochlazení neškodí. Co se týče deštníků, tak je to jednak kvůli bezpečnosti, ale já myslím vlastně, že pláštěnky jsou mnohem praktičtější, máte obě ruce volné a můžete podporovat vaše oblíbené hráče a týmy.
0: Je to naprosto tak, ale sami jsme se shodli na tom, že přestože je pod mrakem, přestože občas nějaká ta kapka spadne, zaklepu to takhle na čelo, že to není nějaký slejvák, tak areál je poměrně plný, už i ta fanzona tady žije. Kolik se takhle během toho celého týdne protočí návštěvníků na turnaj? Máte přehled?
1: Přehled máme a já mám velkou radost, že vlastně fanoušci jsou opravdu takto oddaní sportu beachi a přijdou, i když to počasí pro někoho může být poněkud nevlídné. Během celého turnaje se nám tady protočí přes 22 tisíc lidí a to jak na tribunách, tedy v placené části, tak i ve fanzóně.
0: Ještě tady, když jsme v té první teoretické části, nechci rozhodně nic přivolávat, ale myslím si, že tu otázku si může klást spousta posluchačů, stejně tak si ji kladu i já, protože když sleduju třeba Wimbledon, i když to je úplně jiný sport, tak se hraje venku, hraje se na trávě, když tam začne nějaký slejvák, tak hold, prostě se musí utkání odložit. Máte i vy takovou nějakou krizovou variantu, kdyby jako nedej bože třeba, což už se nestane, celý turnaj začalo pršet, co s tím?
1: Můžu vás uklidnit, beach volejbalisté mají tvrdé jádro, ne jako tenisti, takže beach volejbal se hraje za každého počasí, tedy i za deště. Jedinou výjimkou by byly bouřky, případně blesky. My celou situaci pozorně sledujeme, jsme v kontaktu s Českým hydrometeorologickým úřadem, takže máme podrobné zprávy o tom, jaké počasí se sem blíží. A jsme na to připraveni, máme připravené i kritické scénáře, ale věřím, že na ně dneska nedojde.
0: Tak ono, zase naopak od golfistů je známo jedno přísloví, že není špatné počasí, jenom špatné oblečení. Vím, že snad i ty týmy, jak mužské, tak i ženské, mají prostě i takové termo varianty.
1: Je to tak.
0: Takže držme palce, ať nemusí moc vytahovat. Ono přece jenom, troufám si říci, že publikuje na ty dámské zápasy i spousta mužů a dívat se je samozřejmě lepší v pěkném počasí, řekněme to takhle.
1: To můžu potvrdit a možná sem občas přijdou nějaký fanoušci i za sportem a ten má stále vysokou úroveň, ať už je teplo nebo zima.
0: Je to tak. Za chvíli si budeme vykládat o tom, co nás čeká v průběhu dnešního dne, jaká specialita, o které jsme se už bavili mimo éter, se odehraje možná vůbec historicky poprvé na takhle významném světovém turnaji a taky jak bude probíhat zbytek dnešního a zítřejšího dne. Tak buďte

0: Bad Times, Robin Schulz na Fresh Radio, taky jeden z adeptů, který by ze světových hvězd elektronické hudební scény a pop music mohl znovu navštívit Dolní Vítkovice, ale to je na někom jiném než na nás, protože my dnes neřešíme úplně tak hudbu, ale řešíme sport, protože JNT banka Ostrava Beach pro 2026 je událost, kterou žije Ostrava v těchto dnech, a já mám ve studiu ředitele turnaje, jednoho z hlavních organizátorů, Martina Duku. Už jsme si povídali o takových teoretických i praktických věcech. Mimochodem, Martine, stále platí to, že ve světě beach volejbalu a těch pro series turnajů je tohle unikát, že to zatím ještě nikdo neokopíroval a je to jeden z nejnavštěvovanějších turnajů na světě.
1: Je to pravda, máme z toho velkou radost. Těch turnajů této úrovně je po celém světě 8. Z toho 3 jsou v Evropě a ve střední Evropě pouze jeden, a to je ten náš ostravský.
0: Takže souhlasíte, že Ostrava je tak trochu město sportu?
1: Souhlasím, naprosto. Je to i díky podpoře z Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava.
0: Mimochodem, lehce odbočím, taky vím, že další tak významná akce světového charakteru, kterou Ostrava potvrdila, že bude hostit, tak bude v příštím roce znovu mistrovství světa v parahokeji. Mm-hmm. Takže Ostrava ožije opět další světovou unikátní akci. Mimochodem, tenhle ten sport je neskutečně populární, ale zpátky k beach volejbalu. Krom toho, že tady dneska budou zajímavé zápasy, tak se budou odehrávat i věci, které rozhodně naši posluchači a všichni návštěvníci jen tak neuvidí i v rámci fanzóny. Tak odkud to vezmete a na co pozvete naše posluchače, nechávám na vás.
1: Děkuju. No, opravdu bych chtěl posluchače Fresh Rádia pozvat sem do Dolních Vítkovic. Nehledě na počasí, čeká nás tady opravdu nabitý program. Troufám si říct, že jakkoliv zítra jsou finálové zápasy, tak dnes je ten den, kde se bude dít naprosto všechno a to nejlepší. Začal bych tím, co se bude hrát, co se bude dít na centrálním kurtu. Ve 14 hodin pro mě top tohodle turnaje nastoupí proti sobě mistři světa Perušič Schweiner, a to tedy, jak jsem říkal, proti sobě, čili ne na jedné straně kurtu, ale každý se svým novým mladším parťákem, takže česko-český zápas, který má opravdu takovýhle koření.
0: Prostě myslíte si, sportu, že tam bude velká rivalita, nebo to spíš bude, hele kámo, sorry, že jsem ti to tam dal? Co říkáte?
1: Já jak kluky znám, tak vím, že jsou velcí přátelé a pohodáři, zápasy užijí, ale na druhou stranu jde o postup do dalších bojů, do play-off, a doufejme až do finále.
0: Takže to bude, řekněme, z nadsázku takový beach volejbalový oktagon.
1: Bratrovražedný boj, tak.
0: Super, tak ve 14 hodin pro ty, kteří mají zakoupené vstupenky, rozhodně tohleto musíte stihnout a vidět. No a co ti, kteří třeba už nestihli zakoupit lístky, protože přece jenom ten areál není nafukovací toho hlavního kurtu, a chtěli by zažít tu atmosféru, co se bude odehrávat kolem?
1: No i tak bych je pozval do fanzóny, protože ten zápas Perun versus Dave můžou sledovat na velkoplošní obrazovce v areálu, ale jak jsem říkal před chvílí, máme tady opravdu další zajímavé věci. Když jsem mluvil o Perunovi Daveovi, tak dalšími legendami tohoto sportu jsou samozřejmě Kristýna Kolocová a Markéta Sluková.
0: Kiki Maki.
1: Přesně tak, příběh všichni znáte, a dneska jsou tady obě v areálu a budou mít exibiční zápas na kurtu, který se nalézá přímo ve fanzóně. Jejich soupeři, nebo možná, co ještě nevíme, parťáky budou Marek Jankulovský, nejen ostravská legenda, a Jakub Kohák, který věřím, že tomu dá trochu svého humoru.
0: No, právě jsem jako od první chvíle, co sleduju tuhletu exhibici, tak Marek Jankulovský je takový ten typický sportovec, který co má míč, tak s tím umí, ať je to ruka, noha, cokoliv, nebo hokejka či golfová hůl, ale Jakub Kohák, on ten míč asi bude chtít ukecat, aby přes tu síť přiletěl, mi tak jako připadá.
1: Nenechte se mýlit, Jakub Kohák je velký sportovec, například pravidelný účastník jizerský 50ky, a on o sobě tvrdí, že umí každý sport, tak uvidíme, jestli mu půjde i dobře ten beach volejbal s Markétou Slukovou a Kristýnou Kolocovou.
0: Na druhou stranu, bude tady ještě další exhibice, a to možná pro všechny fanoušky hokejových Vítkovic víc než zajímavá.
1: No, vlastně jste to teďkon prozradil. Dneska opravdu tady střídáme sporty od beach volejbalu přes fotbal, řekněme díky Markovi Jankulovskému, tak jsme sem pozvali i právě hokejistu Vítkovic, takže těším se, co oni předvedou na beachvolejovém kurtu, který je ve fanzóně, čili všichni, co jsou zvědaví na jejich netradiční vystoupení zvu, fanzóna je přístupná po celý den zdarma.
0: Martine!
2: Dab FM anebo apka Fresh je všude. Je všude.
0: Ať vyhrajou ti nejlepší, no a snad zase za rok znovu na stopkách tady.
1: Určitě, díky moc, mějte se hezky, zdravím všechny posluchače Fresh Rádia.
3: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije! We run the world!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude.
4: No, it's

0: JNT Banka Ostrava Beach Pro 2026, to je akce, z které dnes živě znovu vysíláme z našeho mobilního studia. Taky zdravím všechny ty, kteří už dorazili přímo do areálu a do fanzóny a jsou součástí téhleté akce naživo. Nad Ostravou přestalo pršet, alespoň tady nad přelomem Vítkovic a centra, a to je dobrá zpráva. I tak byla fanzóna poměrně plná, přicházejí další noví účastníci. Jak jsme mluvili s ředitelem turné, tak budou se tady dít zajímavé věci, například Kiki Amaky proti Marku Jankulovskému s Jakubem Kohákem, to bude odpolední exibice, taky tady bude exibice hokejistů Vítkovic, no ale to je program pouze v té fanzóně. Co se bude dít na kurtech, to si řekneme za chvíli, a taky vás poprosím, jestli víte něco o dopravě, tak dejte echo 773 37 136 a za chvíli si tady dáme dopravu. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 12 hodin nějaké drobné k tomu, ladíte Fresh Radio a když koukám na aktuální dopravní situaci v Moravskoslezském kraji, máme tady hlášenou nehodu v Oticích na Opavsku, jsou tam neprůjezdné pruhy, dvě havarovaná vozidla a konkrétně osobáky, jedou tam složky integrovaného záchranného systému. Dávejte si pozor, vy, kteří jede třeba do Dolních Vítkovic na GNT Banka Ostrava Beach Pro. Odkud živě vysíláme, klidně nás přijďte navštívit, klidně nás přijďte pozdravit, budeme jen a jen rádi. Mimochodem mají tady třeba i super langoše, zrovna jsem je dojedl, takže celé studio máme krásně masné. Hezkou sobotu vám přeje Ondra Turda a my pokračujeme dál.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Máte rádi divadlo a humor?
1: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
0: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
1: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
0: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
1: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Posloucháš Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Otevírají svou outletovou pobočku tady v Ostravě. Jo?
2: A první den se očekává nápor obrovitánský, 1000 návštěvníků, možná 1000, tomu odpovídají i opatření, takže se nedivte, když tam potkáte policisty, strážníky, možná těžko oděnce, já nevím. A jestli tam chcete nakoupit, tak určitě k pokladnám a za pokladnou se budou taky táhnout dlouhé fronty.
1: Budou, s tím počítejte určitě, ano, jako budou tam policisté, takže fakt to bude velká akce, jo.
2: Když tak to budou rozhádnit a budou to koordinovat. 2 minuty na každou osobu u pokladny, jeden, toho máte moc, vrátit.
1: Já bych jenom chtěl říct, že jako my se teď smějem, ale já...
2: My se hlavně smějem, protože tam nejdem, že?
1: Já tam právě jdu.
2: Tak teď se směju taky.
1: Hele, já to nenechám jen tak, protože když jsem viděl ty svíčky za 20 korun, takové ty velké, víš, takové ty masivní, voňavé, za 20 korun.
2: Kdyby mě to předusit mělo.
1: Nenechám to tam. Best of Fresh. Guess who? J to the low, F to the A, B. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Kdo by musel představovat stravnou J.Lo a track Get Right, možná ten její vůbec nejznámější nebo nejprofláknutější, který dostal na světlo světa té top ten populární scény všech dam, které vůbec zpívají. A když jsme u top ten, tak věřte, že už teď tady v JNT Banka Ostrava Beach Pro 2026 v areálu Dolních Vítkovic probíhají playoff souboje všech dámských i mužských týmů a začíná se hrát o to, co budou obsazovat jednotlivé týmy a jaké kovy získají. Držíme palce i Čechům, ale vůbec dneska takovým zápasovým tahákem je specialitka. Budou totiž proti sobě hrát dva české týmy, Perušič Sedlák proti Trousilovi se Schweinerem, a asi víte, že ta jedna nebo ty poloviny těch týmů byla jedna dvojice Perušič Schweiner a teď budou hrát poprvé v životě vůbec na takhle důležitém turnaji, který je mezi top 8 na světě proti sobě. Čeká se velmi zajímavá divácká kulisa a vůbec neočekávaná atmosféra, takže pokud máte lístky, rozhodně doražte. Pokud nemáte, nevadí, velkoplošná obrazovka ve fanzóně je připravená. No a bude to jednoduché, bude se stačit skandovat Češi do toho. Ale když jsme u sportovních akcí, tak vůbec Ostrava dneska žije celkově sportem. Tady kousíček vzdušnou čarou jsme taky součástí ostravských běhen 2026. Běhá se tam o 106 a zítra budeme navštěvovat a budeme součástí další částečně sportovní akce, protože bude v nádherném sportovním prostředí golf areálu Velhodce. Ten den bude pojat pro celou rodinu, bude tam spousta jídla, pití, sportovních atrakcí, nejenom golfových tedy, jakoby, spousta zážitků pro děti, od hasičů přes různé atrakce, nafukovací haly a tak dále a tak dále. No a když jsme u dětí, tak do třetice všeho dobrého i zlého, celý tento víkend jsme v Umparku, dneska třeba na odpoledne, pokud už půjdete tady z bíče a budete mít sebou ratolesti a budete je chtít unavit, tak od 14 hodin tam bude Fresh Weekend s Fresh DJ v Umparku. Dneska Marek Urbanec, zítra Roman Pastorek a budete tam moci sledovat a vyzkoušet si s ratolestmi veškeré atrakce, které tam mají, a že jich tam tedy opravdu je přehršel. Tak to je ve zkratce tenhle ten víkend, prostě jsme všude tam, kde to žije.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Francouzsko-italské seskupení BBE a kultovní trancová instrumentálka z roku 1996 Seven Days and One Week měla v maxi singlové podobě 8 minut a já ji v tehdejších narvaných klubech 90. hrál vždy a vychutnával si ji až do konce. Taky jsem vždy tak trošku testoval, co vydrží tehdejší basové repráky.
0: Alešův Old School.

0: Fresh Old School na Fresh Radio. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Prostor pod vysokými pecemi patří třeba při Beats for Love, právě drum and bassu, který posloucháte teď na Fresh Radio. Styl, který byl nejdříve okrajový a teď je to jasný mainstream, ale mainstreamem může být i sportovní událost na písku, takzvaná sportovní událost roku v Dolních Vítkovicích, a to konkrétně JNT Banka Ostrava Beach Pro 2026. A já mám tady dalšího ze vzácných hostů z sady organizátorů, Richarda Valoška, který je vlastně zodpovědný za marketing, za to, co se děje vlastně navenek a za celou organizaci toho všeho kolem a kolem. Dobré už odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já jsem se vás chtěl takhle, Richarde, zeptat na pár věcí, které vždycky posluchače a vůbec všechny zajímají, protože ne všechny věci jsou zveřejňovány jako na první dobrou, ale my zase jako takhle z těch médií se rádi dozvíme nějaké ty pikošky, nějaké ty zajímavosti. Moje otázka je jasná, kolik lidí jakoby stojí za tím turnajem třeba v době příprav a v době konání turnaje?
1: Tak celoročně v tom týmu jsou tři kolegové, kteří opravdu jako na plný úvazek tomu věnují celý rok. Mají teda i nějaké další projekty, protože my pořádáme hodně akcí, jako Jizerská 50, Seria Běhej lesy, takže těch projektů je víc, ale opravdu se tomhle turnaju věnují celý rok. No a čím se ten turnaj blíží, tak samozřejmě těch lidí je víc a víc, hlavně tady v Ostravě, a tady na místě už to jsou opravdu stovky lidí, takže to je opravdu, to vidíte tady, to je skoro armáda pomocníků, dobrovolníků i manažerů, kteří mají opravdu jednotlivé své funkce.
0: Jak je vůbec logisticky a celkově složité vzít tenhle ten industriální, spíše festivalový areál a udělat z něho sportovní zónu? Jak dlouho se to tady staví? Kolik třeba tun písku tady na tom areálu je a takovéhle informace?
1: Tak staví se to relativně rychle a rychle se to i boří, protože těch akcí je tady opravdu hodně, takže máme vždycky jenom několik dní a stejně tak je to po té akci, kdy v podstatě nějaké úterý už ani nevíte, že ta akce tady byla. Nejsložitější je to s pískem, který my teda naštěstí, a to je super, darujeme vlastně do škol a vůbec tam, kde je to jako potřeba, kde třeba si udělají nějaké jako bíčové kurty a podobně, to znamená, je to na dobrou věc, tribuny rozmontujeme a hned se tady pořádá jiná akce, ale jak jste říkal, obecně tady ten areál už je, myslím, hodně přizpůsobený, no my se tady děláme každý rok, takže už jsme na to připraveni, už nás toho moc nepřekvapí a my jsme tady třeba historicky dělali běžecký seriál Run Tour, takže už jsme tady sportovní akce zažili.
0: Moje další otázka je vůbec k samotným týmům. Kolik těch dvojic soutěžních závodních je letos registrováno zhruba?
1: Tak my jsme tady šli vlastně novinkou, olympijským formátem, to znamená, jsou tady tři kurty a těch dvojic tady je opravdu rekordní počet, protože se hrála kvalifikace už od středečního rána. Bylo tady třeba 9 českých párů, což je unikát, a těch 64 dvojic vlastně se kvalifikací pak dostalo do té hlavní soutěže a dnes je sobota, už jsou tady v podstatě ty nejlepší, zůstávají už začíná čtvrtfinále playoff.
0: Ještě než přejdeme k tomu samotnému turnaji, tak určitě i ubytovat

0: pořádku dopravit do hotelu, ubytovací kapacity, víme dopředu, kolik bude hráčů, to znamená, tohle si umíme pohlídat, spíše to horší třeba z hosty, kterých je v podstatě do poslední chvíle se přidávají, nevíme, kolik jich přesně bude, navíc chceme i, aby fanoušci, kteří jezdí vlastně celého světa, aby měli ubytování, to znamená, to je to nejdůležitější, aby všichni účastníci, nejenom hráči, měli to ubytování.
1: Tenhle turnaj je, aspoň se to tvrdí a říká, mezi 8 nejvýznamnějšími na celém světě a proslechá se, že je možná vůbec ten nejnavštěvovanější. Je to tak? A kolik se tady tak, nebo kolik se třeba loni protočilo lidí? Je nějaká statistika?
0: Nemáme úplně přesné číslo, co se týká třeba fanzóny, ale opravdu se bavíme o tom, že to jsou 10 000 lidí, protože trvá to v podstatě ostředy, to znamená 5 dní. Přípravy už tady byly v úterý, byla tisková konference, znamená opravdu se to tady protočí. Ti lidé do fanzóny chodí, že my se snažíme ten program dělat i pro ně. Ti, co nemají lístky na tribuny, to znamená, bude tady dneska například Kiki Maki hrát s Markem Jakulovským, s Kubou Kohákem, což je pro mě skvělý zážitek, hokejisté Vítkovice, sem zajedou zahrát exhibici. To znamená, ten program je opravdu velký. No a samotný turnaj byl vyprodaný během pár dní, to znamená, už tohle ukazuje, že to je skvělá reklama. Opravdu patříme mezi ty nejnavštěvovanější, ale co je pro mě nejlepší, je to takový nejoriginálnější turnaj. Tím, že to není pláž, jak jsou zvyklí hráči, ale je to industriální prostředí, v podstatě jsme mezi železem, ocelí, tak myslím, že to je opravdu pro ty hráče unikátní zážitek.
1: Když jste hovořil o fanzóně, je tady něco, co proti jiným ročníkům nebylo a na co byste jako více nalákal, ještě co i třeba vás říkal, a tohle byl dobrý tak?
0: Tak je tady Fresh Radio s náma už několikátým rokem, takže to je skvělý tak. Ale jinak myslím si, že tady zábava. Já jsem si sem přivezl i děti, dvě dcery a opravdu musím říct, že tady, když projdete ty stánky, že se fakt zabavíte, že tady to není jenom o tom koupit si merch, koupit si jídlo, ale opravdu se tady zabavíte. Jsou tady ty zkoušet si ten beach volejbal i další sporty, takže to mě jako baví. Je tady i pomoc na charitu, díky vlastně skupině ČES naproti máme vlastně možnost něco přispět. To znamená, opravdu se ty partneři snaží a to mě baví, že to není jenom o tom ukázat svoji značku, ale i bavit lidi.
1: Pokud se nepletu, a teď nevím, doufám, že to je pro veřejnost, ale řeknu něco super tajného. Dneska je tady i jakási afterparty, je to pravda?
0: Tak když to řeknu úplně off record, tak samozřejmě těch afterparty je tady hodně. Každý večer je tady nějaká afterparty, bo každý si někdo dělá. Jednou to jsou vypadnuší hráči, jednou to jsou partneři, jednou to jsou fanoušci. To znamená, myslím, že ten turnaj opravdu žije non-stop 24 hodin a sobota samozřejmě se nabízí k tomu, aby to byla nějaká závěrečná party s partnery, poděkování, takové zakončení toho turnaje, i když v podstatě končíme až neděli, ale častokrát to tak to je, že sobota je ten vrchol a tak v neděli už tady všichni
1: musí to přežít. Richarde, moc děkuju za to, že jste přišel i nám živě zavísílat do studia, že jste byl naším hostem. Držím palce, ať vše probíhá pokud možno v poklidu a s co nejlepší diváckou kulisou.
0: Děkuju. Na

0: Doprava. Doprava.
1: 13. hodina odbyla, posloucháte Fresh Rádia sobota 30. května, vysíláme živě z Dolních Vítkovic, GNT Banka Ostrava Beach pro 2026, ale je čas se podívat i na dopravu, když tady jsme živě. Zatím nám dopravní servis nehrásí nic jiného než nehodu, která přibyla na Bruntálsku, konkrétně u obce Rýmařov, a je tam nehoda osobního vozidla, které havarovalo do svodidel. Je to na silnici číslo 370. Jinak to vypadá celkem v pohodě.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.
3: Ti to

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz. Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
2: Kontaktujte pulari.cz.
0: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Ty slevu. Čau, Max Tara.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Fresh Radio.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: JNT Banka Ostrava Beach Pro 2026, stále nás ladíte z našeho živého vysílacího studia, z naší T1 v Dolních Vítkovicích, kde je předposlední den tohoto top 8 světového turnaje v beach volejbalu. Trošku se nám i spravilo počasí, začíná svítit sluníčko, fanzona je zaplněna a my tady máme závěrečného hosta našeho živého vysílání, a to z nadace ČES Nelu Siřinkovou, která nám poví o tom, co se tady zítra bude dobročinného odehrávat, protože ČES je jedním z generálních partnerů téhleté akce a jak už bývá známo, tak takovýto partneři většinou dělají něco dobrého, nějakou tu charitu, tak co tady zítra bude probíhat?
1: Dobrý den, zítra, tedy v neděli, můžete spolu s námi pomáhat pohybem. Dostaví se naše oranžové kolo na nadace ČES. Takže na speciálním oranžovém kole budete sportovat pro dobrou věc. Každý ujetý metr, který vy našlapete, se díky vaší aktivitě, naší podpoře promění ve finanční podporu dvou regionálním organizacím, kterými jsou tělovýchovná jednota Sokol Stará Běla a volejbalová akademie mládeže Havířov.
0: Takže vy jste mi hnedka vzala druhou otázku, chtěl jsem se zeptat, na koho to půjde, takže to získá regionální podporu tady, sportovní, protože jsme na sportovní akci. No a co je tady předmětem tohoto kola? Co si podívám, že se bude něčím točit nebo bude něčím jezdit? Jak to vypadá zhruba jenom takhle jako obecně?
1: Budete šlapat a čím víc našlapete, tím více bodů nazbíráte a tím větší finanční podporu my můžeme těmto vybraným organizacím dát.
0: Tak super, v kolik hodin můžou přijít první zájemci a do kolika to tady bude?
1: Přijďte od 8 hodin od rána, oranžové kolo najdete vedle naší ČES Energy zóny, tady ve fanzóně tohoto super beachového turnaje, takže určitě budeme moc rádi, když dorazíte a čím víckrát se stavíte, tím více podpory nazbíráme.
0: Super, tak to se mi líbí, člověk si zlepší kondičku, udělá něco pro své zdraví a ještě přispěje na dobrou věc. Děkujeme i vám, že jste tady na Beach Pro 2026 v Ostravě by JNT, no a doufám, že si zítra přijde zašlapat co nejvíce lidí. Díky za návštěvu u nás ve studiu.
1: Děkujeme, budeme se na vás těšit.
2: Milénium Lumíra Moškovského.
3: Erik Pritz v roce 2004 sáhl po vokálu ze skladby Valerie od Steva Winwooda. A právě Steve Winwood mu vokál ochotně naspívá znovu, aby track zněl fresh. Call on Me 7 týdnů královalo britské hitparádě a doprovodné aerobikové video se stalo jedním z prvních virálních hitů světa. Call on Me.
2: Milénium Lumíra Moškovského. We'll be right back.

0: Bauhaus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od Haus Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Možná to má jedinou drobnou vadu na kráse, to, že Baník vyhrál 3-0. A to tu, že Baník vyhrál 3-0 až vlastně v té druhé půli zápasu, protože to pivo, které zlevňovali s každým gólem minus tři kačky, se vlastně zlevňovalo jako až tak na konci, chápeš, jo? Takže no, tak mohlo to být už od dřívějších minut, aby si to Parušci víc užili, ale jinak skvělý výkon, gratuluju.
2: Dívej, úplně v kterou já jsem kolem městského stadionu projížděl později k večeru a musím teda říct,
1: a ještě
2: že
1: tam byli.
2: Byli, jo, takže podle mě to nikomu nevadilo, že pivo bylo levnější až od druhé poloviny. Best of Fresh.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
2: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
3: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
1: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
2: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
3: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
1: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
3: A v neděli Roman Pastorek.
2: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
4: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
5: Alešův Old School. Alešův Old School.
6: Kdo by neznal dívčí kapelu Spice Girls? Je fenomén od 96. i díky hitu Wannabe, který pak prodal první album v počtu 31 mega na světě, což dosud nebylo nikým překonáno. Je to nejženské album všech dob. Občas se, pravda, holky sejdou ještě na nějakém vzpomínkovém turné, asi když jim dojdou peníze, tak pojďme dneska zazpomínat. Dáme si od nich Say You'll Be There, tedy ten druhý megahit z debutního alba.
5: Alešův Old School.

0: rádiu.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh. Musím říct, že se stala naprosto zásadní věc.
1: Co se stalo?
0: Marek má kraťasy. Víte, co to znamená?
1: To znamená, že začalo léto.
0: Přesně tak. Myslím, že to není dávno, co jsme to řešili, že Marek říkal, že léto začne až v tu dobu, kdy si obleče kraťasy, a já vám říkám oficiálně, je to tady.
1: První den a pevně doufám, že ty kraťasy sundám až tak někdy kolem 16. října, kdy mám narozeniny, takže pak to taky trošku zase spadne to horko. Jako vzhledem k tomu, že už spím při otevřeném okně, ti ptáci, ty potvory mě začínají budit ve 3 hodiny.
0: Tak já ti děkuju za oficiální zahájení léta. Best of Fresh.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription is
2: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Camel Fat, Josh Gigante a Kuda. Aha, já jsem četl trošku jiné jméno. Kuda.
2: Jsme v Ostravě, to by tě možná lidé prominuli. To byla vítězná sobota, co?
1: No, tak pro mě v každém případě.
2: On se asi skoroval i ve svém osobním životě. Dobře, původně jsme se chtěli pobavit a poblahopřát teda Baníku, že
1: aha, já myslel, že chcete blahopřát mě.
2: No a tak co se stalo takového závratného, že i výsledky Baníku jdou do ústraní.
1: Gól!
2: Takže jsi skoroval kolikrát?
1: Třikrát, no.
2: Kolik gólů bylo? Tři góly.
1: Baník, no.
2: Jo, no tak já jsem zpět myslela
1: zase. Ve šlepěji.
2: Dobře, jo, dobře, okej. Okay. A bylo to do stejné branky?
1: Jo. Naštěstí tedy do jedné a té samé.
2: Gratuluju, to děkuji. Se tady dlouho nestalo.
0: Best of

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Tech Talk.
8: Tech Talk.
7: Tech Talk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Francouzský DJ Bob Sinclair přichází v roce 2006 s hitem Rock This Party. Track využil sample z legendárních CNC Music Factory a jejich Everybody Dance Now. No a Bob tomu dodává novou funky houseovou energii. Výsledek? Party hymna, která rozhýbává kluby po celém světě dodnes.
1: Milénium Lumíra Moskovského.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Já kdybych tady měla popsat jako vážně celé to mateřství a všechny ty věci kolem, tak myslím, že tady budeme do 5 do rána.
2: Aha.
1: Jo. Jinak chci se vrátit k tomu, děkuji moc za ty pozdravy a za to, že tady píšete, že mě rádi slyšíte. Já jsem to jako...
2: To je hezké.
1: A víš co, já ještě stále kojím.
2: Aha.
1: A to mateřství, ale ty hormony.
2: Prozradím jednu věc. Ach, Marci tady vylezla ty schody do fabriku, do toho prvního patra a jak se dosvítilo první světlo, tak se rozbrečila. Jako, že jí konečně svítí světlo na cestu do rady.
1: Z černého tunelu.
0: Best of Fresh.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle. Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh.
1: No, Marek totiž dopravním podnikem ani nejezdí. Jako, ne. Že by s ním jel tramvajkou, autobusem, trolejbusem, jako vůbec. Asi nepamatuju za tu dobu, co spolu vysíláme, že by něčím takovým jel.
0: Ano.
1: Tak máme tady nějaké hlasovky, hele, tak já to tady pustím.
2: Je to lež, jezdí tam Honzik.
0: Jasně.
1: Honzik. Honzik, ano.
0: Honzik s tvrdým, já.
2: Jinak ahoj, zdravím vás, samozřejmě vás zdravím.
0: Perfektní, no, moc krát děkujeme za pozdrav. Se,
1: to nám chybělo, Adame, děkujeme
0: Adame,
1: velmi
0: díky.
1: Pěkně.
3: Je to lež, bude POčka, jezdil Honzik.
1: No jo.
0: Správně.
1: Hele, je to lež, ale pozor, byla tady taková jedna zpráva, že je to pravda. Myslím, že to byl někdo, kdo tě nezná nebo neposlouchá. Ale každopádně já jsem dneska vybrala Markétu, koncové číslo 622, ta taky napsala, že to není pravda.
0: Super.
1: Maro, a ty si neumíš představit, že by si řídil tu tramvaj?
0: Taky, ne, fakt ne.
4: Best of Fresh.

0: done.
1: Powerful. That's powerful.
0: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
4: Alešův old school. Alešův old school.
5: Když se řekne Aqua, vybaví se asi pamětníkům Barbie s Kenem vtipný klip, ale pozor, taky soudní spor s výrobcem bananek. Pravda, dnes už trošku jedovatá písnička z roku 1997 Barbie Girl. Pak ještě přišly další pecky, dánská trojice má na svědomí třeba My Oh My nebo Dr. Jones. A dodnes taky moje oblíbená Turn Back Time.
4: Alešův old school.
6: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you. Alešův Old School na Fresh Radio.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
1: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
10: TikTok.
11: TechTalk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
11: TechTalk.
12: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Včera som sa s vami podelila o pohľad nad najbizarnejšími domami celebrit. A pretože ma to teda veľmi chytilo, ešte by som v tom rada pokračovala. Niektoré celebritky si nekupujú len luxusné vily s bazénom a výhľadom na more, že niektoré si zaobstarali domy, ktoré vyzerajú ako filmové kulisy. Neskutočné psie kusy, to proste nepochopíte. Tak ako teda býva napríklad bas-gitarista Red Hot Chili Peppers Flea. Ten vlastne v Los Angeles neskutočne netradičný dom. Komplex sa rozprestiera na 5,7 akrás futuristickou stavbou. Na pozemku sa nachádza viacero obytných častí, 5 spální, 5 kúpeľní, obrovský bazén a samostatná drevená kabína. Ale fantastické. Každopádne neskutočné. A čo taký Tom Ford? Ranch ako minimalistická pevnosť uprostred púšte. Až to berie dých. Modlý návrhár vlastnil obrovský Keropelon Ranch v Novom Mexiku. Nešlo len obyčajný ranch. Pozemok mal viac ako 20 000 akrov. A hlavné stavby navrhol japonský architekt Tadao Ando. Súčasťou sídla boli jazdecké zariadenia, hosťovské domy, tenisový kurt, pristávacia dráha a dokonca westernové filmové mestečko Silverado, ktoré sa objavilo vo viacerých filmoch. To proste nepoberieš. No tak možno niekto z vás poberie. Počkajte si do finále.
0: Skandál s Marikou.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
4: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Když zjistíš, že miluješ, tak není co řešit. Dobře. Ovšem, kdybys chtěl alternovat třeba příští rok, nebo možná za dva, až našetříš, tak by si mohl zkusit Turecko, protože od soboty lítá turecká linka z Ostravy.
2: Aha. A kam lítá?
1: Respektive pravidelné lety do turecké Antálie, jo.
2: Antálie. Já jsem spojení, slyšel, jo? Pozor, já jsem jako na druhou stranu slyšel, že Turecko obecně za poslední roky celkem dost kvete, co se týče návštěvnosti nejen Čechů, ale obecně Evropanů.
1: No nevím, jak to udělal, to Turecko, ale má jako za mě dost perfektní marketing na to, aby ty lidi tam neustále lákal. Fakt jsem se taky všimla. Chápeš, jo?
2: Jo,
1: že takhle ty standardní destinace opouštíme a začínáme opravdu mířit do Turecka.
2: Ty jsi byla někdy v tom?
1: Já jsem byla v Turecku dokonce.
2: Fakt? A dobrý, byla jako, jsem tam, jak já to jsem působí dokonce, na tebe?
1: Honzi, podívej se, já jsem tam byla v době, kdy tam hrával Baroš, takže oni všichni okamžitě, když slyšeli, že já jsem z Česka, ještě k tomu z Ostravy, tak oni opravdu jako byli velice úctiví. Odvolat se na něho znamenalo, že máte kabelku o polovinu levněji, takže měli ho tam rádi, no.
2: Jsi chodila po tržnici a říkala si, já se znám s Milanem.
1: Já jsem rovnou se představovala jako Barošova.
0: Bon appetit.
1: A nakupeno.
0: Monika Dudová a Honza Pernický. Best of

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

the place, London! Race to the place, London!

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Milénium Lumíra Moškovského. Britské duo Groove Armada v roce 2001 spojilo house, reggae a breakbeat. A to do jedné skladby, Superstylin. Track získal nominaci na Grammy a stal se jednou z nejznámějších skladeb všech dob. Byla to ukázka, jak taneční hudba může být hravá, živá a zároveň klubově účinná.
1: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Rádia Romantik, pak mě vzal i na vyhlídku.
2: Ale...
1: Podívali jsme se na osvětlené Luhačovice.
2: Co ti tak řekl pěkného třeba ten den?
1: To on ani moc nemluvil a to bylo úžasné. Jako já jsem tak vypla, to bylo perfektní.
2: Tak ty jsi byla spokojená vlastně.
1: Cesta domů taky skvělá a doma jsme to ještě završili.
2: Romantikou.
1: Romantikou.
2: Jo, zaspívali jste si i doma vlastně.
1: Zaspívali jsme si i doma a zpívali jsme vlastně. To bylo super,
2: rána,
1: trvalo to dva dny. My jsme vlastně začali na konci toho pátku a skončili jsme v sobotu brzo ráno. Takže když to bylo přesně kolem půlnoci, tak to bylo takové fajn.
2: Ty a co Ráďa užívá?
1: Jak užívá?
2: Tak jako dva dny je dost, ne?
1: No právě proto jsme to dobře napasovali, rozumíš? Začneš minutu před půlnocí, skončíš pár minut po a dva dny máš manželskou erotiku.
0: Monika Dudová a Honza Pernický. Best of Fresh.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
11: Co se mu stalo?
12: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
13: Tohle jsem fakt nečekal.
14: Kontaktujte polary.cz.

Posloucháš Groove a Fresh Radio, pokud to je v premiéře v pondělí, co 14 dnů, tak to je živě. A konec první hodiny zajistil Leo Cal Francouz a Song Roots, kořeny na Nutria Sounds, Planet Only. Potom druhou část pořadu, druhou hodinku začal Koflo a Silly Girl Carmen, Never Forget That Feeling. Z EPčka Easy. První počin labelu Sun and Sound Detroit. Letošní rok opět Vinyl Only. Před chvíličkou z výběru, který se jmenuje Random Act of Kindness Compilation na Lumberjacks in Hell, holandský label. To byla Sophie Lord a André Espie. All day. A teď parádnička z Itálie, Luz Radio, trupetka L'Amour na Groove Bomb Records. Aktuální věc, to je Groove, Life a Fresh Radio.

Další parádička a nejlepší song je ten, který nevyšel digitálně. A nejlepší deska, ta, která právě nejde dohledat. Něco jako toto. Reggie Dokes a Soul Searching s Alkebolan EP, americký label, který vede Kyle Sayer, NDATL Music, Soul Searching. A vy máte tu možnost slyšet živě ten originální vinyl, protože posloucháš Flash Radio.

Před chvíličkou parádička z roku 97, originál Blaze a Wishing You Were Here z LPčka Basic Blaze, opět vydaného v roce 26, letošním roce Record Store Day. Krásný, čirý, žlutý a parádní mastering. A toto kávička Soulful House Gabrielline a J-Soul Spirit Evacuate Remix na The Sound of Sulfuric Volume 2 Sulfuric US.

Jdeme Soulful House, parádičky. Nejdříve Arnold T. a L.W. Green If Loving You Is Wrong z Vox Populi Volume 4 na Groove Bomb Records z Itálie. Nejdříve vyšlo digitálně v roce 2023 a teď letos na vinilu a teď klasika z roku 2012 na vinilu v roce 2015. The Essential Remixes, DJ Spina, Galactic Soul Vocal, Bach Samba a Moonlight.

Jak jsem poprvé slyšel tento song, jsem si říkal, že to je nějaké povědomé to 70. Už minule nebo předminule jsem hrál dub verzi a teď jiná ta verze. Originál, ale z roku 1978 už Montana Orchestra featuring Goody Goody It Looks Like Love. A teď v novém kabátu Anané.

A tahle verze Jimmy 326 Disco Dub version na Nervous je blíže originálu. Ano, ne.

0: Já se pomaličku loučím, ještě přidám možná jeden kousíček z Disco Combine, Dave Lee. I Love New York Midtown Dub na Disco Combine. A to bude pozměnou cover verze od Stanleyho Clarka New York City z roku 82, Wine and Only. Mějte se fajn.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
11: Fresh Dance Party!

0: Takže tak, dobrý večer, lehce po 19. hodině, jak ostatně obvykle v soboty večer na Freši zvykem startujeme další taneční pořad věnovaný společenským tancům, no, ani ne tak tancům, jako spíš taneční hudbě.
1: Elmar.
0: To je novinka číslo jedna od projektu, který si říká About Me.
1: Elmar.
0: Jako tam toho textu budou něco víc, jo? Ale tak na rozjezd ideální záležitost.

dneska v novinkách bude hodně věcí z Francie. Tohle je první takový trošičku French housing, trošičku. Francouzský DJ, který si říká podobně jako toším v nějaké mytologii bůh alkoholu nebo vína, Bacchus. To je mi sympatické, víno teda moc ne, ale to první slovo začínají si na a to občas mě to chytne. Out of my mind. Tak doufám, že si užíváte klidně i s nějakým drinkem.

Ale taky už hodně letitý motiv, který je nejvíc spojen s Aero House Music na přelomu 90. a milénia. A takto nová úprava od asi jednoho z nejznámějších Maďarů v taneční muzice, neli toho nejznámějšího, Crazy Vica a Balearex. Dva projekty se dali dohromady. A navíc ještě podpořeno remixem House of Prayers. Ani se přiznám, se nepamatuju, jak se jmenovala ta původní verze v originále. Tady je to nazváno Sea Line, možná je to stejné. Do toho ještě ten hip-hopový motivek, no zajímavá kombinace.

Jedna z největších klasik taneční muziky opět v nové úpravě. God is a DJ a do toho samozřejmě podkres od Levels, tedy Faithless a Avicii, ale ani jedni o tom už prakticky neví. Tahle úprava od společné práce na jedné straně Block and Crown, na druhé straně Checkers Revenge. Zajímavé, zajímavé. Možná se to třeba i někde v klubech chytne, ale jinak tomu moc šanci nedávám.

je úplně super, když se nějaký umělec ze svého anglicky znějícího názvu zakomponuje nějaké číslo. A pak člověk přemýšlí, jak z toho ven, jestli to je Deal for Ray, asi jo. Pokud ano, a říkám to dobře, tak jeho kousek se jmenuje All Nights.

další francouzský kousek, takový, jak bych řekl, chudák, méně slavný Sinclair. A tenhle ten skutečně Sinclair, na rozdíl od toho slavnějšího Sinclaira. Tohle to je Didier Sinclair. A v tom pozadí taky motiv, který už tady je desítky let. Lovely Flights. Fresh Dance Party.

troškou trapného humoru řečeno čurající DJ alias DJ Pipi. Sem tam vydá něco, co se dá pustit i takhle jakože veřejně, a tohle ta nová věc nazvaná Amer Lamour. No jo, no, když je ten konec května, Majky čas, Majky taky, ale hlavně lásky čas, tak budí.

Něco málo aktuální americké nové klubové muziky. New Yorkský hudebník, který začínal jako Danny Quest, ale nově se říká D.A. Larson. Ať to prostě zní trošku jinak. Ale láska, to je takové ošemetné téma a taky obehrané. Good love, tedy dobrá.

Letošní rok je, řekl bych, ve znamení remixu i tohoto songu, protože to už je několikátá verze a to ještě nemáme ani půlku roku. Kdy si dávno samozřejmě Sister Sledge, slavná to éra funka a diska. A tohle vykopávači, i když tohle to není zapomenutý hit, to je hitovka pořád i po těch 40 letech. Kdy si dávno to taky jmenilo název We Are Family, ale to by bylo moc do očí bíjící, vzhledem k cenám poplatku autorských za tyhle ty megafláky. Takže nový název, Everybody Sign.

taková celkem příjemná ta vokálovka. Tyhle ti si říkají Food Losers, taky předělávají všechno možné, co se dá. Tohle Meu Destiny.

Jedna z takových nejuznávanějších ženských zpěvaček v naší muzice, Michelle Weeks. Mimochodem taky příležitostná herečka, jo. Já si pamatuju, že v roce, no někdy v 80. hrála v těch hororech malých. Little Shop of Horrors. No, hezky ten čas letí, ale zpívá líp, než hraje, teda vědětně podle toho, kolik má za svou rolí versus kolik má za sebou hudebních tracků. A tenhle je nejnovější, Turn Arounds.

neuvěřitelných 20 let je to do doby, kdy vyšel jeden z mých dodnes oblíbených tanečních songů, zvaný Take Me Higher, a tohle je oficiální nová verze, ale tak trošku zabili tu energii té původní podoby. Tehdy to byl Misha Daniels, i dnes je to Misha Daniels, ještě navíc projektem zvaným Gus, ale obávám se, že Gus to trošku dobil. Mohlo to být lepší, ale není, bohužel.

normálně mi to nedá, našel jsem si tady v archivu tu původní verzi, která teda je úplně někde jinde. Tak pojďme se posunout na chvilku o 20 let zpět. Hrej.

jako musím Ferovi uznat, že se tolik se to nezměnilo. Ale je to trošku nudnější, no ta nová verze. Ta stará byla prostě ve své době bomba. Tak jdeme dál.

jeden ženský vokál střídá další ženský vokál, tentokrát je novinka, ale paradoxně stojí za tím, jak to tak bývá dost často v té tanečné muzice, chlap, jakože mužský producent, tvůrce, DJ, cokoliv, Jamie Van Golden. Je zajímavý kousek, jako není to taková ta typická pozitivní energická taneční muzika, ale má to své kouzlo. Navíc pozvánka, sleduj mě na Ibizu.

0: Fresh Dance Party! Fresh Radio!
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma.

0: těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Fresh Dance Party!

Tak, poslední hodinka se pomaličku rozjíždí se novinkou, navíc slavné jméno, tady si vsadím, že to bude letní hit. Jonas Blue včera vydal oficiálně další single, tak si ho dneska dáváme jako premiérovku, nazvaný Holka, tedy Girl.

chvilku změníme trošku ten hudební styl a dáme takový tropical, no tropical to úplně není, ale tak řekněme takový jakože z tropických, protože tam ty bubínky a další rytmy úplně evokují atmosféru pláže, kokosů, palem a podobně. Takový balearský sound bych to pojmenoval soukromně. A španělský hudebník, nebo DJ, nebo dobuji dohromady, José Viches. Narozený na Kanárech, fungující na Ibice, tak jako to je asi ideální kombinace, že?

nové verzi se vrací tahle ta pecka houseové muziky. Jeden ze songů, který pomohl definovat takový ten nový sound house music na přelomu milénia. A legendární Brit zvaný Soul Searcher stihl 3 velké hity ve své době. A pak to takzvaně zabalil. A tohle je jeden z těch 3 v nové verzi. I feel in love, tedy cítila jsem, no tady v případě, že to zpívala žena, tak cítila jsem lásku.

0: come true.
1: Tak jeden takový letitý motiv. Navíc upravený ještě trošku jinak. If you know what it means, I wonder if you know. Tady tři různá jména, to nejznámější je DJ, kterého jsem stihl jako jednoho z mála na loňských Beats for Love, a tedy Alok. Alok, Labi Cifre a Something Else. Tahle ta původně je snad jazzová věc.

Pokud si pamatuju dobře, tak tohle to je britská DJka Lizzy Curious a song, který možná, nejsem, nebo takhle, nevím, ale typuju, že možná kdysi dávno byl nějakým americkým gospelem, protože to má přesně tyhle ty rysy. Hold on! Fresh

Tak, tohle byl nový Michael Jackson z minulé soboty. Vlastně ne z minulé, předminulé. Minulou sobotu jsem tu. Kde jsem se vlákal? Teď mám normální okno, nebyl jsem tady, no. A tohle to je nový Michael Jackson, samozřejmě, ne reálně, ale remixy jeho velkých hitů. Tady o pecku zvanou Don't Stop Till Get Enough se postarali Filthy Daddy Remix. A udělali to dobře, to zase jako jo.

Když se řekne Texas, tak co se týče muziky, si myslím, že běžného člověka napadne spíš nějaké country a podobně. Ale i tam se rodí DJové. Tohle to jsou dvojčata, dva bráchové. Říkají si Melizos. Když jsem se díval na jejich aktuální fotky, tak bych je nazval takové ještě ucha. Tak se nedivil, kdyby neměli ještě ani 18. Ale jako muzika dobrá. Takový trošku temperamentnější kousek. Europa. Otázka je, co se v Mexiku, no to jsem zase někde úplně jde. V Texasu myslí, že je Europa.

Tak se vám jedníci, kdo to byl původně? Mary J. Blige nebo Missy Elliott? Přiznám se, nechce si mi to hledat, ale jedna z těch si myslím, že jsem se trefil. A takhle v nové úpravě je její pecka zvaná Family Affair, za kterou stojí už celkem známý, minimálně z hit parád, takových těch Jack in Houseových a klidně Houseových, Samuel Sartini.

0: dnešní výlet do tříhodinového světa aktuální taneční muziky končíme tak trošku v jazzovém rytmu. People in Jazz. Ale britská dvojka zvaná Trimtone, taky jakože musím tady malinko upozornit na ně, protože mediálně ve světě zatím moc nejsou známí, ale v Anglii objíždějí všechny prestižní kluby, které vás zapadnou. Počínají Ministry of Sound a tak dál. Prostě rezidenti v Anglii obrovsky slavní, ale zatím jim chybí ten krůček, aby z něj byly světové hvězdy. Ale to asi přijde. Ode mě všechno pro dnešní večer. Dobrý večer, dobrou noc a zase za týden. Připomínám, pokud nestihnete, nebo jste nestihli tady, tak máme to na SoundCloudu už nějaký týden, zase ty archivy. A navíc příští týden má být jakási speciální akce, kde mám hrát někde na náměstí v Ostravě. Ještě stále o tom nic nevím. Krátká doba do týden.
1: Fresh Dance Party! Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz. Fresh Dance Party!

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

Fresh Radio. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

why. All you lucky people see.

Novinky na Fresh Radio.

0: se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady